Jakově zaspal blážený vznam. Ni neznede orgia letáma pod prozorom. Veter je vežba, violončela, čežnive skále u nedogled. Zora ti brižnjivo